Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
5: Prosecco přesně v italském stylu?
6: To je Mionetto.
5: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
6: Mionetto.
5: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
6: Mionetto.
5: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
6: Mionetto. Víc než jen prosecco.
7: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart. Váš elektrospecialista.
8: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.

0: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
1: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
4: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

Krásné dobré ráno, tady je Dance Radio 89 a 102,9 FM. Martin Garrix, Mike Shinoda a Pierce Fulton, Waiting for Tomorrow, právě teďkon v našem éteru. 7 hodin, 1 minuta k tomu a nám startuje úžasná 120 minutovka toho nejlepšího minimálně taneční muziky a čeká nás třeba The Chemical Brothers The Test. Těšit se můžete taky na Glockenbach a Sam Harper, pecka Lost.

Tak všem do jednoho přeju krásné středeční ráno, 7 hodin necelé 2 minuty k tomu a my jdeme na aktuální zprávy a taky na počasí. Dance Radio News. Špinavý psi v koci plném výkalů. V takových podmínkách choval 5 loveckých psů starosta Ošelína na Tachovsku Jiří Ševčík. Za týrání zvířat ho potrestal městský úřad ve Stříbře pokutou 20 000 korun. Prezident Petr Pavel varoval před podkopáváním důvěry v soudy a právní stát. Jeho slova zazněla v době, kdy vláda žádá vyloučení soudce Pavla Šámala z rozhodování o kompetenční žalobě kvůli údajnému aktivismu. Demokratické instituce podle hlavy státu nejsou samozřejmostí. Španělsko zasáhne tento týden další vlna veder způsobená přítomností tepelné kupole nad západním Středomořím. Přestože tentokrát nebude trvat dlouho, její projevy budou mimořádně intenzivní. V některých údolích na jihu země mohou teploty překročit 45 stupňů Celsia a ve hře bude i překonání národního rekordu. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí k 23 stupňům, aby jí ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: 7 hodin 18 minut k tomu, krásné dobré středeční ráno na Dance Radio, tady je středeční ranní fresh, já jsem Andy Road a přeju všem naprosto pohodovou středu. Tohle byly Chemical Brothers, pecka The Test, nádherný takovej malý flashback by se dalo říct, protože tato věc už má samozřejmě něco za sebou, ale stále furt patří mezi neohraný klasiky. Dneska máme středu 22. července, svátek slaví Magdalena, takže přejeme rozhodně všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví. Ať máte, dámy, svůj den co nejvíc v poklidu a my vám za chviličku zahrajeme třeba k svátku novinku v našem éteru Epoch Noir a pecka Inbox, nádherná, fantastická věc, určitě si ji dejte. Čeká nás taky Majsik, Marshall Jefferson, Life is Simple, Glockenbach, Cheney a spousta dalšího. Tak krásné ráno s Dance Rádiem.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 12,90 a lososa, filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Dance Radio. Dance Radio. Novinka.

a ty jsi středeční ranní fresh čas na středečním Dance Radio 89 a 102,9 FM. Chainy, Bet You, I Do. Fantastická, funny věc, která nám právě teď dohrála Féteru Dance Radio. A my máme krátce, přátelé, po půl osmí, což samozřejmě znamená, že řada z vás se teprve probouzí a připravuje se na středeční den. A my se teď budeme podívat na to, jak to bude vypadat s počasím. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme vlastně tak, jak to máme od pondělí, to znamená oblačná polojasná obloha, odpolední maxima vystoupí pouze k 22 stupňům, teďkon ráno, když jsem měl do rádia, tak byla celkem kosa, myslím, že bylo nějak okolo 11 stupňů, což na červenec není jakoby úplně typický, takže jak jsem tady při těch vedrech volal potom, ať se nám ochladí, tak tohle jsem jakoby úplně nemyslel. Ale dneska už odpoledne to bude lepší. Co se týče třeba zítřka, tak zítra už se připravíme na déšť, protože od zítřka nám má začít pršet a víkend by měl být slunečný. Tak, my jdeme dál na muziku. The Midnight Digital Dreams bude taky Justice, Robin Schulz, Another 54 Ultra Talks to You, anebo taky Don't Blink.

0: Dáváte si středeční den s rádio na vlnách 89 a 102,9 FM. Don't blink, it's our house, právě teď konféteru den s rádia. No a my se za chviličku už podíváme na jednu takovou poměrně velkou zajímavost, protože to, že nakupování vinylu je samozřejmě v trendech, tak má to nějakou významnou sběratelskou hodnost, má to vlastně i kvalitu toho audia, ale něco teďkon tlačí se nad vinily. My se o tom na Dance Radio určitě povíme víc za chviličku. Do té doby zahrajeme třeba ještě Fred Again, The Blessed Madonna, Maria, We Lost Dancing, anebo taky Mr. Belt a Vezol, Let's All Chant.
1: Apka Dance Radio. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radio a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
4: Inoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Inoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Inoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Inoji.
5: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci. Tvaroh tučný Karlova koruna 250 gramů za 14,90 a meloun vodní kilo za 7,90. Penny.

Mr. B odvezol Let's All Chant právě teď on Féteru na 89 a 102,9 FM. Dávalte si tu nejlepší taneční muziku ve středu 22. července a my máme za pár vteřin 8 hodin ráno, to znamená, že první 60 minutovku toho nejlepšího z Dance Music máme za sebou, no ale před námi ještě celých 60 minut, kdy si dáme třeba Hugla Una noche con Hugo. Bude taky Rozala, Everybody's Free. A to všechno samozřejmě a mnohem víc až po zprávách a taky po počasí. Dance Radio News. Při rekonstrukci v archivu bezpečnostních složek v Praze byly v úterý odpoledne nalezeny neznámé látky. Prozkoumali je chemici i policejní pyrotechnik a nyní se čeká na výsledky, o jaké látky se jednalo. Francouzští poslanci v úterý schválili zákaz užívání sociální sítí dětmi mladšími 15 let. Podle agentury AFP hlasovalo pro tuto reformu 279 zákonodárců, proti bylo 81 poslanců. Jde o první takový zákaz v Evropě. V korunách stromů dešného pralesa v Demokratické republice Kongo se skrýval dosud neznámý druh opice. Colobus kongoensis má černou srst, dlouhý ocas a především výrazně růžovo-oranžové rty. Zároveň jde teprve o pátý nový druh opice objevený na africkém kontinentu za posledních 75 let. Počasí. Ve středu očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Odpolední teplotní maxima vystoupí k 23 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: 8 hodin a necelých 15 minut k tomu, tady je středeční Dance Radio, středeční ranní Fresh Sandy Rodem Hugel a Unano Chekon Hugel, fantastická věc, takhle při startu druhé 60 minutovky středečního ranního Freshe. My jsme v minulé hodině zmínili, že to, že trend kupovat a sbírat vinily je tady vlastně celou dobu, to je bez sporu, ale teďkon někdo vinilům šlape na paty a jedná se konkrétně o CDčka, protože fyzická hudební média zažívají nečekanou renesanci, ale karty se začínají pořádně míchat, protože podle nejnovější zprávy analytické platformy Luminate rostou prodeje kompaktních disků v Americe nejrychlejším tempem za poslední dekádu a poprvé za 10 let v rychlosti růstu porážejí právě i již zmíněné vinily. Luminate přisuzuje samozřejmě tenhle ten obří boom CDček hlavně fenoménu K-popu, kde disky fungují převážně jako sběratelské artefakty. Zpráva vlastně přinesla skvělý vlastně zprávy i pro naší komunitu, pro taneční a elektronickou scénu, protože ta zaznamenala ze všech žánrů největší procentuální růst na streamovacích platformách. Táhnou to hlavně jména, jako je třeba John Summit a The Chainsmokers, ačkoliv samozřejmě hip-hop a R&Bčko pořád drží celkové prvenství, tak elektronická scéna získává čím dál tím větší dominanci a generuje extrémní zájem mladé generace, což je samozřejmě hodně příznivá zpráva, ať už v tom globálu, že vlastně opravdu elektronická taneční scéna jde opět zase ruku v ruce nahoru a s tím, že samozřejmě se vrací CDčka, no tak pojďme si na to zapomínat. Každý z nás si určitě pamatuje takový ten obal, kdy jel třeba v autě a rychle na semaforu chtěl přehodit prostě CDčko, tak listoval v takový té knížce a hledal CDčko s názvem Výběr Mix 2000 něco nebo Výběr Mix CD 1. Aspoň já si to takhle pamatuju. My na Dance Radio jdeme dál za muzikou. Rozala, Everybody's Free, Fisher, Rain, Paul Oakenfold anebo DVBBS.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Už tam bude?
3: Nech toho!
2: Raději už tam bude?
3: Přestaň! Štěl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

Novinka Féteru Dance Radio na 89 a 102,9 FM, DVBS a Bobby Harvey, Plecka Playground právě teďko v našem éteru. 8 hodin, 29 minut k tomu, to je aktuální čas. Krásné dobré ráno vám všem, kteří jste právě teďko naladili ty nejvíc taneční vlny v českém éteru. My se půjdeme podívat na to, jak to bude dneska vypadat s počasím. Počasí. Ve středu očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 23 stupňům, bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Co se týče teďkon po ránu, tak určitě pokud jdete už teďko takhle v těchto hodinách ven, rozhodně se připravte na to, že venku není těch 23 stupňů, je tam někde okolo 15, tak ať na v červenci nezmrznete. Na Dance Radio jdeme dál za muzikou. Jamiroquai, Prospa, bude taky Tantrum Design, Rehab, Martin Akin a nebo Casual.

0: want me to say? Can you repeat it? Part of my French? Oh,
1: Kaso Alu, We Got Soul, právě teď kon Féteru na 89 a 102,9 FM. 10 minut nás dělí od 9. hodiny raní, no a po 9. už tady bude dopolední drive s Katie a odpolední show také s Michaelem C. No a teď kon už taková menší pozvánka na večer, protože máme středu a já vím, že spousta lidí ve středu chodí pařit, tak kdyby náhodou chtěli zajít za písničkou, tak já dneska hraju v pražském klubu Duplex od 22 hodin, takže i tam můžete, pokud jste z Prahy a okolí, tak určitě můžete zajít. Středy jsou tam poměrně už jakoby dost zajímavý, takže ve středu dneska večer se tam můžeme vidět a zahrát si nějakou třeba fajnovou muziku. Stejně tak jako tady na Dance Radio MK, Clementine Douglas, Come Findin' Me, nebo taky bude Moby a Pecka Go.
2: Dance Radio.

Myslím si, že mi teď dáte všichni za pravdu. Jedná se o jednu z nejlegendárnějších skladeb od producenta Moby. Nese název Go. A my jsme právě teď konféteru Dance Radio na 89 a 129 FM mohli slyšet v závěru středečního ranního freshe. Tak já, přátelé, doufám, že jsme se naladili na ten středeční den. Venku už se nám to začíná vyjasňovat, takže přece jenom ta předpověď může být trošku odlišná, než jsme v rámci ranního freshe zmiňovali. Nicméně já vám přeju pohodovou středu, hezký den, hlavně jak máte s datem 22. července. Kdyby, jak už jsem zmiňoval, náhodou dneska byl nějaký mejdán, tak mě najdete v pražském klubu Duplex. Loučím se s vámi pro dnešek a budu se těšit zase zítra v 7 hodin ráno. Mějte se krásně a ahoj. Špinavý psi v koci plném výkalů. V takových podmínkách choval pětici loveckých psů starosta Ošelína nad Tachovsku Jiří Ševčík. Za týrání zvířat ho potrestal městský úřad ve Stříbře pokutou 20 000 korun. Prezident Petr Pavel varoval před podkopáváním důvěry v soudy a právní stát. Jeho slova zazněla v době, kdy vláda žádá vyloučení soudce Pavla Šámala z rozhodování o kompetenční žalobě kvůli údajnému aktivismu. Demokratické instituce podle hlavy státu nejsou samozřejmostí. Španělsko zasáhne tento týden další vlna veder způsobená přítomností tepelné kupole nad západním Středomořím. Přestože tentokrát nebude trvat dlouho, její projevy budou mimořádně intenzivní. V některých údolích na jihu země mohou teploty překročit 45 stupňů Celsia a ve hře bude i překonání národního rekordu. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí k 23 stupňům, aby jí ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio.

0: Myslím si, že zvuk Eliho Brauna je taky dost zásadně rozpoznatelný a právě v tenhle ten moment zazněla skladba Killer a současně s ní startuje dopolední drive s datem 22. července. Máme středu, probouzíme se do docela hezkého letního dne, i přesto, že teda ty teploty nejsou úplně letní, tak zase alespoň se dá dejchat, výletit a je to příjemný. Takže dopolední drive startuje přesně v tenhle ten moment na Dance Radio. Katie s váma i dnes do 12. hodiny a i dneska probereme spoustu témat okolo muziky, okolo festiáků, letních dovolených, AI a tak dále, takže to všechno a ještě mnohem víc. A budeme si naprosto luxusně hrát už za malou chvíli Interplanetary Criminal, taky novinka od Exfla a nebo The Horrors, Something to Remember By. Krásný ráno a jsme Dance Radio.
1: Rain Fresh, nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Hraní Fresh Dance Radia.

0: tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je ranní fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
6: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart. Váš elektrospecialista.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Chasing Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage design. U jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

Is it a light?

Austý, Hot and Juicy, taky Horny 98 v Éteru Dance Rádia. Tohle to je velmi ostřívaná věc a legendární až kousek, který si myslím, že prostě v našem playlistu nesmí chybět. My už se mrkneme na nadcházející víkend, stejně jako ten uplynulý, tak proběhnula legendární akce, a to Tomorrowland. Myslím si, že svýho druhu jedna z nejzásadnějších v Evropě, ale vlastně i teď už na světě. A pojďme si říct, protože už za dva dny nás čeká další Tomorrowland víkend. Pojďme si říct něco i k číslům, protože samozřejmě okolo Tomorrowlandu se teďka hodně mluví a vždycky je to takový ten největší hype mezi i festiáky a tak. A vždycky jsou to dva víkendy v červenci. A možná třeba teďka pro vás několik zajímavostí ve spojitosti s Tomorrowlandem, jo? Protože třeba je mazec, že ten celý areál, ve kterým se odehrává Tomorrowland, je velký zhruba jako 63 fotbalových hřišť, staví se přes více než 2 měsíce, což je mazec. Protočí se tady během toho víkendu 400 tisíc návštěvníků. Představte si to, to je prostě neuvěřitelné číslo. Celkem 200 národností, Tomorrowland má více než 15 tisíc zaměstnanců, nabízí celkem 16 stagí. To mě tady trošku jenom mrzí jedna věc, že se vždycky nejvíc tlačí ta main stage a takový ty dvě nejhlavnější. Přitom na Tomorrowlandu můžete vyrazit na spoustu jiných žánrů a i víc undergroundový, pokud vás právě třeba nezajímá, a to se přiznám taky, ta main stage mě taky vlastně moc nezajímá, byť je nádherná, tak hudebně mě to moc zajímavý nepřijde, ale právě si myslím, že jsou daleko zajímavější ty boční stage. 1 kilometr barů, 53 dní montáže, což je masakr a je to teda fajn. A co mě ještě zaujalo, že tam je zhruba 38 tisíc kempařů, vidíte to sami. Tak přátelé, tento nadcházející víkend opět další pokračování Tomorrowlandu, i my se o něm ještě budeme v průběhu týdne bavit, abyste měli kompletní informace. Dance. Dance. Dance.

0: Přátelé, Maupi, Drugs from Amsterdam, Etheru Dance Rádia, doufám, že máte krásný středeční ráno a taky, že máte krásný ráno a užíváte, ať už letíte kdekoliv ve fitku, v práci, doma nebo na dovče, tak doufám, že jste s náma a pokud ještě nemáte naši aplikaci Dance Rádio ve vašem telefonu, tak věřím, že to napravíte, protože právě s naší apkou nás můžete letět úplně kdekoliv, nejste vůbec limitovaní radiopřijímačem, signálem a tak dále, jenom teda musí tam být internet a potom můžete ladit úplně kdekoliv. Kromě toho máte v naší apce kompletní program, abyste věděli, kdy, co, kdy přesně můžete ladit a taky kompletní playlist. Takže věřím, že právě teď už instalujete. No a ještě stíháme snad poslední kousek. Olive, You Are Not Alone a pak už zprávy a počasí v celou.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90. Mionetto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90. A Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Prosecco přesně v italském stylu?
7: To je Mionetto.
6: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
7: Mionetto.
6: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
7: Mionetto.
6: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
7: Mionetto. Víc než jen prosecco.
8: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Chasen Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
10: Dance Radio.

0: Přátelé, Olive, you are not alone na frekvencích Dance Rády a my pokračujeme dál už za malou chvíli. Wilkinson a Break It Down. Nebudou chybět ani Rufus the Soul a Inner Bloom. Už mezi 10. a 11. vás čeká spoustu dalších melodií, informací a novinek, takže buďte s náma. 10.03 aktuální čas, teď už jsou připraveny zprávy a počasí. Dance Radio
1: News. Při rekonstrukci v archivu bezpečnostních složek v Praze byly v úterý odpoledne nalezeny neznámé látky. Prozkoumali je chemici i policejní pyrotechnik a nyní se čeká na výsledky, o jaké látky se jednalo. Francouzští poslanci v úterý schválili zákaz užívání sociální sítí dětmi mladšími 15 let. Podle agentury AFP hlasovalo pro tuto reformu 279 zákonodárců, proti bylo 81 poslanců. Jde o první takový zákaz v Evropě. V korunách stromů dešného pralesa v Demokratické republice Kongo se skrýval dosud neznámý druh opice. Colobus congoensis má černou srst, dlouhý ocas a především výrazně růžovo-oranžové rty. Zároveň jde teprve o pátý nový druh opice objevený na africkém kontinentu za posledních 75 let. Počasí. Ve středu očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Odpolední teplotní maxima vystoupí k 23 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Dance Radio.
1: Feels like I'm waiting, like I'm watching.

0: 89 a 102.9 FM, přátelé, za náma Rufus de Sol a Inner Bloom na frekvencích Dance Radio. Doufám, že i tato věc vám udělala radost a musím říct, že tohleto duo je prostě jakoby nádhera. No a my už se mrkneme do světa seriálů a filmů. A pokud jste propadli Pánu prstenů, teďka nemluvím úplně o těch filmech, ale spíše seriálu. Já teda tak před rokem zjistila, že ten seriál jede. Tak vlastně už je na spadnutí třetí série. Ano, je to tak. Nicméně zarytí fanoušci určitě už ví, že samozřejmě třetí série letos má velkou premiéru. Je to seriál na platformě Prime Video a i přesto, že teda začal trošku takovým pomalejším rytmu, samozřejmě tam máte nádherný záběry, jsou tam hobiti, elfové a tak dále, tak samozřejmě lidé se mohou těšit na další pokračování. Jednu dobu to byl úplně nejvýdělečnější seriál, mám pocit, že už teďka jej překonali další seriály a opravdu ty finance a budžety na to byly neskutečný. No a i přesto, že první dvě série se spíše jako linuly s naznačováním příchodu temného pána, padoucha a tak dále, tak vlastně v té třetí sérii se mohou fanoušci těšit na pořádně temnou atmosféru nebezpečí a taky do popředí se údajně dostane Sauron, kterýho budou moci fanoušci sledovat vlastně po celou dobu. Tak já myslím, že pokud vám třeba seriál utekl, tak se myslím, jmenuje se tedy Pán prstenů, prsteny moci, tak si myslím, že se klidně chytnete. A premiéra na Amazon Prime Video proběhne už 11. listopadu letošního roku, takže pokud se už netrpělivě těšíte, tak si to zapište do diářů.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
6: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fructis šampon za 99,90 a Viska z kapsičky pro kočky 40x85 gramů za 299. Byla. To dobré začíná u nás.

Přátelé, za náma Evira a Memory na frekvencích Dance Rádia. Doufám, že i tato věc příjemně potěšila. A my už se mrkneme opět na velký téma, a to umělá inteligence a samozřejmě její neustálý používání každodenně a i taky jedu každý den. Ale samozřejmě i ve spojitosti s hudbou je to velký téma, kdy se jako zvedla velká kritika, taky velká kontrola. Naštěstí na všech různých platformách, kde samozřejmě, který slouží ať už k poslechu hudby, k tvorbě hudby a tak dále. Spoustu platform vlastně jako omezuje a snaží se zamezit šíření hudby, která se učila na klasických skladbách a je vygenerovaná umělou inteligencí, nicméně i tak je to velký boj. A třeba pařížská streamovací společnost potvrdila konkrétně na Deezeru, že je tady více než 50% nahraných nahrávek, a který jsou vygenerovaný umělou inteligencí, a právě taky se spousta těch skladeb učila na základě jako hotových skladeb několika umělců, přesně desítky, stovky a tak dále. No a právě se potvrdilo, že každý den je na platformu odesláno více než 90 000 skladeb právě vygenerovaných AI. To je neuvěřitelný množství. Vemte si, každý den 90 000 skladeb, více než 90 000, to je jako obrovský množství, to je masakr. A právě Deezer oznámil, že hudba generovaná AI tvoří více než polovinu všech skladeb nahraných na tuhle platformu. Otázkou je, co s tím, jestli s tím někdo bude něco dělat, jestli to bude někdo regulovat, protože zatím se daří to, že spoustu platform to nějakým způsobem s tím bojuje. Deezer taky odstraňuje a demonetarizuje skladby, ale samozřejmě je to brutální množství, takže pojďme si říct, že Voice AI je tady, ale na druhou stranu otázkou je, jestli se to bude dlouhodobě dařit.

0: Hannah Dijon, legenda legend na vlně Houseu a její Show Me Some Love, a to společně ještě se Sadie Walker a Chana Tress. A my už se pojďme podívat opět na Tomorrowland, protože dneska ještě po druhý další informace, která je spojená s tímhletím legendárním evropským festivalem a je to jedna z největších akcí celkově v Evropě. No a pojďme se říct, že Tomorrowland už není jenom festival, ale je to zároveň i platforma, agentura, label a vlastně takový jako hnací motor, který samozřejmě řadu let už má nezastupitelný místo na scéně. A právě vzhledem k tomu, že poslední roky je velkým trendem i spojení elektronické hudby, různých denních rejvů, sportovních rejvů a tak dále, to můžeme vidět i tady v Česku, tak Tomorrowland spouští zajímavý projekt Zone 5 a to mě jako velmi nadchlo a zaujalo a především teda to baví Gen Z, mladší ročníky a je to vlastně ideální spojení běhu, raní střízlivý rave party a vlastně takového jako propojení se. Jo. Takže nejenom, že ráno vstanete, dáte si přesně tu legendární maču, co pijou teďka všichni mladí lidi, a to teda piju taky, to už jsem teda starší ročník, jo. Tak Zone 5 nabídne prostě spojení zdravého životního stylu elektronické hudby, což je trendem velmi, no a právě Tomorrowland přináší v rámci komunity takovej koncept, kdy prostě 29. srpna se sejde 3000 běžců a raverů na určitém místě, dají si 5-kilometrový běh a pak to zakončí mejdanem, kdy prostě hrajou DJové na té stanici nebo na té koneční, jak doběhnou ty lidi a tam se bude jakoby rozdávat nějaký drinky, tancovat, poslouchat elektronická hudba a prostě bude to denní rave. Tenhle ten koncert mimochodem už je všude možně po Evropě i tady v Čechách, takže pokud vás zajímá víc, mrkněte se na Tomorrowland Zone 5 a můžete 29. srpna vyrazit.
1: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte jich do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny. Inoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Inoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Inoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Inoji.
2: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
3: Už tam bude.
4: Nech toho.
3: Později už tam bude.
4: Přestaň. Štěl mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře.
3: Mňam.
5: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Dance. Dance Radio.

11. hodina je tady, doznívá Erik Pritz a Generate na frekvencích Dance Rádia. Pojďme si dát menší ochutnávku z muziky, kterou vám na Siribíru už za chviličku. A to na Dance Rádu. Třeba Madonna a I Feel So Free. A to všechno v remixu od Peggy Goo.

0: Danny Dimension a Pull Me Under. Už mezi 11. a 12. určitě omrkneme video set dne a mrkneme se také, kam dnes můžete vyrazit na koncerty a taky na mejdany. Teď už ale Andy, zprávy a počasí, hezký dopoledne, jsme Dance Radio. Dance Radio
1: News. Špinavý psi v koci plném výkalu. V takových podmínkách choval pětici loveckých psů starosta Ošelína na Tachovsku Jiří Ševčík. Za týrání zvířat ho potrestal městský úřad ve Stříbře pokutou 20 000 korun. Prezident Petr Pavel varoval před podkopáváním důvěry v soudy a právní stát. Jeho slova zazněla v době, kdy vláda žádá vyloučení soudce Pavla Šámala z rozhodování o kompetenční žalobě kvůli údajnému aktivismu. Demokratické instituce podle hlavy státu nejsou samozřejmostí. Španělsko zasáhne tento týden další vlna veder způsobená přítomností tepelné kupole nad západním Středomořím. Přestože tentokrát nebude trvat dlouho, její projevy budou mimořádně intenzivní. V některých údolích na jihu země mohou teploty překročit 45 stupňů Celsia a ve hře bude i překonání národního rekordu. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí k 23 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Pustíme si dále momentálně Van Kelmuta, také Miss Me to Death na frekvencích Dance Radio a dopolední drive. Můžete ladit dneska mezi 9 a 12 hodinou, jak jinak než skatey, jako každý všední den. A přátelé, pojďme se podívat na další hudební info, který samozřejmě souvisí s jedním velmi zásadním umělcem, a to konkrétně tedy Ruskou, kterýho já naprosto, ale naprosto zbožňuju. To je pro mě týpek, který třeba nejenom pro mě, ale pro řadu fanoušků byl průkopníkem dubstepu, a jeho hudba prostě jako kombinovala vždycky a kombinuje spoustu žánrů a vlastně jako trošku, vlastně ta tvorba definovala dubstep jako takovej. Myslím si, že na základě toho se nechalo inspirovat spoustu dalších umělců. No ale právě Ruskou oznámil dost jako takovou znepokojující zprávu na svých sociálních sítích a oznámil, že si dává na nějaký čas pauzu od hudby. Nejenom, že se to týká tvorby, ale i vlastně hraní a tak dále. To znamená, na dobu neurčitou přerušuje hudební kariéru, hudební dráhu. A hlavním důvodem je téma, o kterém se poměrně dlouho se řeší, ale teď se o tom mluví až poslední roky, a to duševní zdraví. Samozřejmě ten tlak dnešní společnosti, tlak labelů, managementů, promotérů a tak dále, tak se podepisuje vlastně na nejenom těch velkých jménech, ale taky celkově ta hudební scéna sama o sobě není úplně jednoduchý obor, tak jako žádný jiný. No a právě tohleto Rusko avizuje, že prostě po nedávném vážném zhroucení, jak popisuje, tak se rozhodl na čas opustit hudební průmysl. A znamená to nejenom, že se stahuje ze všech eventů, bookingů, ale zároveň i tvorby, a vlastně si chce více než 2 desetiletích dát pauzu, a to si myslím, že je určitě důležitý. Tak my mu přejeme hlavně, aby se vyklidnil, vyčiloval, dal si čas pro sebe, a budeme se my všichni fanoušci velmi těšit na to, až se zase vrátí. Doufejme v tom.
1: Apka Dance Radio. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radio. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
2: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravartem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravart Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Přátelé, pokud jste si říkali, co teďka zaznělo v Etheru Dance Rádia, byla to novinka od Jamieho Jonesa a State of Mind. A teď už se pojďme podívat na tipy, kam můžete vyrazit a začneme hezky během dne na akce, třeba letní Shakespeareovský slavnosti, který trvají až do začátku září i dneska. A i tento týden můžete zavítat na skvělý představení a vidět skvělý herce, takže určitě doporučuji. Dále taky si můžete vychutnat třeba i headliner Ponton na Střevačáku dnes od 19 hodin. Těšit se můžete na Meluzínu a Táňu Lvovskou a taky přichází právě tyhle ty pravidelný pontony, který věřím, že vám chyběly, takže věřím, že využijete. Dneska Gauč ve Stromovce nabídne Pavla Šporcva od 19.30. Zároveň můžete jít na letní kino, počasí tomu dnes bude přát. Bude se promítat před klubovnou od 21 hodin Monty Pythonův Smysl života. No a pojďme se už podívat na akce a taky na koncerty. Dneska můžete vyrazit třeba do Kunsthalle v Praze, kde se na vás těší Cetirol, Play a Neversol. Úžasná kombinace od 18 hodin. Dneska i nad Hradbách si můžete užít od 6:30 koncert Holifanda, The Reverence a spoustu dalších kapel, ještě jednou 6:30. No a pokud byste rádi třeba do Crossu, tak Cross Open Air dnes nabídne spíše metalovější party Acid Row a Santorini od 7:30. Pak taky nás čeká a vás čeká afterparty v Crossu, takže můžete vyrazit. No a to není všechno, těšit se můžete dnes i na Main Stage Party od 11 hodin v Roxy za mixem Nordhat a Telly. Ještě jednou 11. hodina start. No a pokud byste rádi do Šapo, tak dnes Voltera live koncert od 19 hodin úplně dole. No a pokud budete mít chuť třeba ještě vyrazit na další místa, tak v Crossu, jak jsem zmiňovala, afterparty dnes Melospheric, Techno Wednesday, Zvuky a Spider a taky Amar Durga. No a těšit se můžete dneska ještě na Tendence v rámci Wednesday for Future, takže můžete vyrazit i na tohle. Tolik tipy, kde se co děje, dneska toho vůbec nebude málo, takže věřím, že se vyberete. Dance Radio.

Silence na vlnách Dance Rádia. Já se pomalinku rozloučím, protože 12. hodina se blíží. To znamená, že dopolední drive s datem 22. července na konci, nicméně pokračujeme dál. 1984, Overrun, taky Jack Vince, to všechno vás čeká už za chviličku. V tenhle ten moment pak už zprávy a počasí v celou dneska odpoledne se na vás těší kolega Mikey mezi 14. a 18. hodinou. No a samozřejmě těšit se můžete i na naše pravidelné pořady Nicky Romero, Oliver Heldens, taky Subgate a jeho One Way Music Podcast a Joris Vorn. Tak to je čtveřice producentů, DJů světových i českých, který se o vás postarají v průběhu večera tady na frekvencích Dance Rádia. Tak si to užijte a já se na vás budu opět těšit zítra hned po ranním freshi po 9. hodině tady na Dance. Mějte se krásně. Dance Radio. Dance Radio.

Při rekonstrukci v archivu bezpečnostních složek v Praze byly v úterý odpoledne nalezeny neznámé látky. Prozkoumali je chemici i policejní pyrotechnik a nyní se čeká na výsledky, o jaké látky se jednalo. Francouzští poslanci v úterý schválili zákaz užívání sociální sítí dětmi mladšími 15 let. Podle agentury AFP hlasovalo pro tuto reformu 279 zákonodárců, proti bylo 81 poslanců. Jde o první takový zákaz v Evropě. V korunách stromů dešného pralesa v Demokratické republice Kongo se skrýval dosud neznámý druh opice. Colobus kongoensis má černou srst, dlouhý ocas a především výrazně růžovo-oranžové rty. Zároveň jde teprve o pátý nový druh opice objevený na africkém kontinentu za posledních 75 let. Počasí. Ve středu očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Odpolední teplotní maxima vystoupí k 23 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
6: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
7: Dance Radio.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart. Váš elektrospecialista.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
5: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
6: Dance Radio. Dance Radio.

špinavý psy v koci plném výkalu. V takových podmínkách choval pětici loveckých psů starosta Ošelína na Tachovsku Jiří Ševčík. Za týrání zvířat ho potrestal městský úřad ve Stříbře pokutou 20 000 korun. Prezident Petr Pavel varoval před podkopáváním důvěry v soudy a právní stát. Jeho slova zazněla v době, kdy vláda žádá vyloučení soudce Pavla Šámala z rozhodování o kompetenční žalobě kvůli údajnému aktivismu. Demokratické instituce podle hlavy státu nejsou samozřejmostí. Španělsko zasáhne tento týden další vlna veder způsobená přítomností tepelné kupole nad západním Středomořím. Přestože tentokrát nebude trvat dlouho, její projevy budou mimořádně intenzivní. V některých údolích na jihu země mohou teploty překročit 45 stupňů Celsia a ve hře bude i překonání národního rekordu. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí k 23 stupňům, aby jí ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro s tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Prosecco přesně v italském stylu?
3: To je Mionetto.
2: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
3: Mionetto.
2: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140 letou tradicí?
3: Mionetto.
2: Prosecco z nejlepších hroznů.

0: Lehké a svěží.
1: Mionetto. Víc než jen prosecco.
2: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Dance Radio. Dance Radio.
5: I'd be lying if I said I didn't need to get lost sometimes. It took a couple wrong turns, but I learned the right ones are harder to find.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Raději už tam budem?
2: Přestaň! Štěl mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
6: Dance Radio.

Při rekonstrukci v archivu bezpečnostních složek v Praze byly v úterý odpoledne nalezeny neznámé látky. Prozkoumali je chemici i policejní pyrotechnik a nyní se čeká na výsledky, o jaké látky se jednalo. Francouzští poslanci v úterý schválili zákaz užívání sociální sítí dětmi mladšími 15 let. Podle agentury AFP hlasovalo pro tuto reformu 279 zákonodárců, proti bylo 81 poslanců. Jde o první takový zákaz v Evropě. V korunách stromů dešného pralesa v Demokratické republice Kongo se skrýval dosud neznámý druh opice. Colobus kongoensis má černou srst, dlouhý ocas a především výrazně růžovo-oranžové rty. Zároveň jde teprve o pátý nový druh opice objevený na africkém kontinentu za posledních 75 let. Počasí. Ve středu očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Odpolední teplotní maxima vystoupí k 23 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: nemůže být pochyb, protože vždycky vybíráme jen to nej pro vás. Playlist jako vždy na webu danceradio.cz a nebo taky v aplikaci. Tu stahujte pro iOS nebo Android ve svých storech a už vám žádnej oblíbený track neunikne. A navíc nás můžete poslouchat úplně odkudkoliv, kde máte internet. A k tomu bonus večerní program v apce. Teď další muzika, pojďme na to. Pojďme si užít nejlepší tranční muziku.
1: Nicky Romero. Vodrzlej modílek s obrovskou zásobou muziky, kterou budeš chtít poslouchat pořád dokola. Nicky Romero a jeho show Protocol. Každou středu večer exkluzivně na Dance Radio.
2: Hi, I'm Nicky Romero. You can listen to my show Protocol on Dance Radio.
3: Dance Radio. Dance Radio. Nicky Romero.
1: Holandská superstar a to nejzásadnější z elektro a Big Room House taneční scény. Ve středu v 8 večer.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
3: Dance Radio. Dance Radio.

0: Jsme Dance Radio. Je cesta k poznání vlastního těla v období dospívání skutečně hříchem? Tuhleto otázku si klade debut slovinský režisérky Uršky Džukič. Co je ti holka? Do českých kin po loňském uvedení ve Varech vstoupil tenhle ten biják před měsícem. Koncem července bude možné jej zhlédnout i v jedné online kinoplatformě. Tak případně můžete mrknout. Režisérka Uruška Džukič připouští, že vyrostla v rodině, která přísně věřící nebyla. Matka ji ale vychovávala tak, jak by podle tradičních katolických představ měla vypadat a chovat se hodná dívka. Později si režisérka uvědomila, že tyhle ty představy, zejména o těle, studu a sexualitě, jsou dost neobratný. Na tuhle tu otázku se snaží odpovědět a najít vhled právě v tomhle filmu. Od nás další playlist, za chvilku pohled do hitparády Dance Radio Chart.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Jsme Dance Radio a hrajeme nejlepší taneční muziku. To nejlepší podle vás, jako vždy, najdete v hitparádě. Každý čtvrtek po 18. si můžete poslechnout, co jste ovlivnili ve vašem hlasování. A vy máte poslední šanci zahlasovat na webu danceradio.cz do 15. hodiny do zítřejšího kola. Třeba můžete dát hlas třem novinkám. Minulý týden Melonáda, Kate Smurph, Drew Moon nebo Calvin Harris. Na stupních vítězů před týdnem na trojice Fisher, Wilkinson na dvojce a z novinky na první místo doskákali Enatra a 54 Ultra Talk To You. Asi největší houseový hit současnosti. Jak to dopadne? Tento týden je pořád na vás. Do 15. poslední šance to ovlivnit. Další muzika právě teď v celou zprávě.

špinavý psy v koci plném výkalu. V takových podmínkách choval 5 loveckých psů starosta Ošelína na Tachovsku Jiří Ševčík. Za týrání zvířat ho potrestal městský úřad ve Stříbře pokutou 20 000 korun. Prezident Petr Pavel varoval před podkopáváním důvěry v soudy a právní stát. Jeho slova zazněla v době, kdy vláda žádá vyloučení soudce Pavla Šámala z rozhodování o kompetenční žalobě kvůli údajnému aktivismu. Demokratické instituce podle hlavy státu nejsou samozřejmostí. Španělsko zasáhne tento týden další vlna veder způsobená přítomností tepelné kupole nad západním Středomořím. Přestože tentokrát nebude trvat dlouho, její projevy budou mimořádně intenzivní. V některých údolích na jihu země mohou teploty překročit 45 stupňů Celsia a ve hře bude i překonání národního rekordu. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí k 23 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Hrajeme nejlepší taneční muziku, my jsme Dance Radio. Mix archeologie, středověkých reálí a taky úplně vymyšlených věcí. To říká o filmu slovenský archeolog Petr Pavuk. A nemluvíme tu samozřejmě o ničem jiném než o velkofilmu Odysea. Podle něj, kdyby se tvůrci drželi historických reálí, tak by paradoxně celý biják byl nejspíš pestřejší. Ovšem, říká taky, že Troja s Bradem Pittem byla proti Odysee poměrně směšná. Tak si vyberte, spousta věcí v historickém pohledu nového filmu Christophera Nolana funguje, nějaký taky ne. Názor pochopitelně nechám na vás, všechno je aktuálně už v biografech. Já osobně film 100% doporučuji. Ode mě další muzika, pojďme na to.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
7: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Tvaroh tučný Karlova koruna 250 gramů za 14,90 a meloun vodní kilo za 7,90. Penny.
8: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
9: Dance Radio.

Jsme Dance Radio, hrajeme parádní taneční playlist, kde se můžeme vidět a slyšet naživo v nadcházejících termínech. Tak tato sobota 25. července, nejdřív Sky Lounge 360 a Climax Rooftop, je to střecha v Hybernském paláci. Tak tam se na vás těším od 18 hodin. Potom mířím do Hradce Králové se Storm Out Night do klubu La Fabrique. Tak doufám, že se uvidíme příští týden. Potom hraju nejdřív v pátek na Letenském zámečku jako warm-up před Roxy a potom samotným klubu Roxy na Main Stage Maidanu. Víc info o mě třeba na Instači, kde mě najdete jako Michael C. Další muzika před náma. Na Dance Radio budeme servírovat nejlepší taneční výběr. Dance Radio. Dance Radio.

0: jsme Dance Radio, hrajeme parádní taneční playlist i před 16. hodinou, kdy pro vás Andy Road přichystal další zprávy. Teď vás budu lákat na příští hoďku, protože česky vychází román Lazár. Mám k tomu detailní info. A pražský magistrát po kolapsu sochy Rovnováha má připravenou náhradu. Rozhodně si na tyhle ty veselý infa ideálně počkejte. Playlist jako vždy na webu anebo v apce. Super taneční odpoledne.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.
8: Dance Radio.

Při rekonstrukci v archivu bezpečnostních složek v Praze byly v úterý odpoledne nalezeny neznámé látky. Prozkoumali je chemici i policejní pyrotechnik a nyní se čeká na výsledky, o jaké látky se jednalo. Francouzští poslanci v úterý schválili zákaz užívání sociální sítí dětmi mladšími 15 let. Podle agentury AFP hlasovalo pro tuto reformu 279 zákonodárců, proti bylo 81 poslanců. Jde o první takový zákaz v Evropě. V korunách stromů dešného pralesa v Demokratické republice Kongo se skrýval dosud neznámý druh opice. Kolobus kongoesis má černou srst, dlouhý ocas a především výrazně růžovo-oranžové rty. Zároveň jde teprve o pátý nový druh opice objevený na africkém kontinentu za posledních 75 let. Počasí. Ve středu očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Odpolední teplotní maxima vystoupí k 23 stupňům, aby jo ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: prší. Jsme Dance Radio. Česky právě vychází Roman Lazar, jeho autor, mladý švýcarský spisovatel Nelio Biderman. Svůj debut o starém muži, který umírá na rakovinu, vydal ve svých 20 letech. O 2 roky později mladýmu švýcarskému literárnímu zázraku vyšel druhý román a způsobil senzaci. Jeho novinku doporučují třeba hudebnice Patti Smith, německo-rakouský spisovatel Daniel Kellman i zpěvačka Dua Lipa. No, jestli to jsou reální, pravý doporučení, uvidíme, ale Lazar, 300-stránková velkolepá sága o pádu uherský šlechtický rodiny se stala událostí světového knižního podzimu. Případně máte jaksi možnost kulturního doporučení od nás. Jsme Dance Radio.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Prosecco přesně v italském stylu?
3: To je Mionetto.
2: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
3: Mionetto.
2: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
3: Mionetto.
2: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
3: Mionetto. Víc než jen prosecco.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Dance Radio. Dance Radio.

Tady jeden z radio, parádní taneční muzika. Pražský magistrát po kolapsu sochy Rovnováha je připravený pořídit její věrnou repliku, a to s lepšíma statickýma i materiálovýma vlastnostma. Ve spolupráci s galerií hlavního města Prahy by se měl magistrát pustit do stavby co nejdříve, pokud ovšem rada hlavního města Prahy schválí připravený materiál. Na Facebooku to napsal ředitel tamního odboru kultury a cestovního ruchu Jiří Sulženko. Pokud jste viděli kolaps právě sochy Rovnováha, bylo to docela překvapivý a spousta lidí se samozřejmě dělala i legraci, že teď jaksi na Barrandovském mostě určitě bez sochy zaploudí. Další taneční muzika, pojďme na to.

0: Jsme Dance Radio a hrajeme parádní taneční playlist. Co změnil případ ponožkovýho vraha? To můžete vidět teď v nový čtyřdílný série na jedné online službě o slovenském sériovém vrahovi. Analýze DNA, vyšetřování a taky občanský angažovanosti bude právě tenhle ten čtyřdílnej miniseriál. Jak taky vypadalo vyšetřování největšího slovenského kriminálního případu, se dozvíte taktéž tam. Už je vše online, teď ale další taneční playlist a v celou zprávě s kolegou Andym. Super poslech!
1: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam budem?
6: Přestaň! Štěl mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře.
5: Mňam.
7: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
9: Dance Radio.

špinavý psi v koci plném výkalu. V takových podmínkách choval pětici loveckých psů starosta Ošelína na Tachovsku Jiří Ševčík. Za týrání zvířat ho potrestal městský úřad ve Stříbře pokutou 20 000 korun. Prezident Petr Pavel varoval před podkopáváním důvěry v soudy a právní stát. Jeho slova zazněla v době, kdy vláda žádá vyloučení soudce Pavla Šámala z rozhodování o kompetenční žalobě kvůli údajnému aktivismu. Demokratické instituce podle hlavy státu nejsou samozřejmostí. Španělsko zasáhne tento týden další vlna veder způsobená přítomností tepelné kupole nad západním Středomořím. Přestože tentokrát nebude trvat dlouho, její projevy budou mimořádně intenzivní. V některých údolích na jihu země mohou teploty překročit 45 stupňů Celsia a ve hře bude i překonání národního rekordu. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí k 23 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: jsme Dance Radio a hrajeme nejlepší taneční muziku. Green Day, to jsou Billy Joe Armstrong, Mind Earned a taky Trey Cool, oficiálně oznámili vydání originálního soundtracku k chystanému celovečernímu filmu Nimrods. Rozsáhlý album, který bude obsahovat celkem 30 skladeb, dorazí na pulty obchodu a streamovací platformy už příští týden, tedy 31. července. Oznámení celého projektu doprovází taky vydání z Brusu novýho videosinglu I'm Never Gonna R.I.P. To 100% doporučuju. Tracklist soundtracku je postaven na 22 nejoblíbenějších písní z bohatý historie Green Day. A k tomu jsou tam doplněný i naprostý exkluzivity a taky 4 dosud nevydaný živý nahrávky pořízený během divokýho koncertu kapely v kulturním klubu Palladium v LA. Tak hudební tip pro vás, my jdeme zpátky k tanečním beatům na Dance Radio.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně.

0: Hrajeme skvělou taneční muziku, jsme Dance Radio. Pražská bytová krize je opravdu nebývalá, a to nejen svýma dopadama na místní občany, je obrovská i v evropském srovnání. Navíc nejde o jedinou oblast, v níž Praha podle statistik aktuálně zaostává. Na chvost se ve srovnání s dalšíma metropolema dostala Praha i v počtu automobilů na obyvatele, nebo taky v cyklodopravě. Pověsme si, že Praha teda pro cyklisty aktuálně moc přívětivá není. Nejmenší srovnávané město Kodaň má oproti Praze polovinu obyvatel, největší Vídeň pak o polovinu víc. Uvidíme, snad se situace zlepší. Další muzika právě teď.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Taneční odpolko končí, ovšem skvělá muzika pokračuje, my jsme Dance Radio, já se loučím, budu tu zítra opět i s hitparádou Dance Radio Chart podle vašeho hlasování. Za chvíli skvělý program, za moment třeba Enhanced Sessions, potom Nicky Romero, Oliver Heldens, DJ Subgate a jeho další host a Joris Ward. Užijte si to, buďte s náma a moc děkujem, že nás ladíte. Bez vás by to nešlo, tady je Dance Radio, zítra ahoj.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Dance Radio. Dance Radio.
5: Scooter. W&W.

0: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
1: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Dance Radio. Dance Radio.
5: Live from the Enhanced Studios in London.

0: Graham for joining me on this week's show. What a guest mix from him. And I'll be back same time, same place next week as we celebrate Pride Month with our Pride special. Until then, look after yourselves, and I'll see you next time for episode 855 of Enhanced Sessions.
1: For more Enhanced Sessions, head to the Enhanced Music YouTube channel.
2: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15. 7.

0: Krásný středeční večer všem, po týdnu se znova setkáváme zde na vlnách Dance Rádia při dalším vydání One Way Music Radio Show s mojí maličkostí Subgatem a dnešním hudebním hostem, kterým bude po delší odmlce můj kamarád Miguel, skvělý to producent. Myslím si, že když řeknu legenda, tak se nebudu mýlit a určitě i skvělej DJ, i co se technického mixu týče. Dáme si jeho exkluzivní set, který namíchal pro dnešní večer. Dáme si jeho parádní remix na záležitost od Regise a Female s názvem Jitless. A samozřejmě si řekneme nějaký zajímavý informace o tom, jak probíhá festivalová openérová sezóna u nás a co nás čeká a nemine.
1: One way

0: One Way Music Radio Show.
1: Úvodní záležitost od dnešního hosta, kterým je Miguel, máme za sebou. Skvělý to remix, který jsem zahrál hned na několika eventech v uplynulých to týdnech. Jedním z nich byly například Unity Rage, respektive Unity Rage Festival a nebo Beats for Love. Pod kresu už nám hraje jeho našláplej set, který si užijeme. No a pokud vás zajímá, kam na Miguela v nejbližší době zavítat, nebo jaký tracky si od něj dát, co se týče jeho novinek producentských, tak není nic jednoduššího, než se mrknout na jeho sociální sítě. I v tomhletom setu najdete 7 jeho producentských skvostů, včetně tracků z EPčka, který mu vychází už teď, respektive zítra. Tak se těšte a užijte si tuhletu parádní jízdu. This is One Way Music Radio Show.

Za mě velice parádní to set dnešního hudebního hosta, kterým je Miguel. Trochu retrospektivně se podíváme na to, co nám letošní léto přineslo, respektive jeho festivalová sezóna. Já jsem měl tu čest vystoupit na Beats for Love, kam jsem zařadil zmiňovanou záležitost a dnes odehranou od kolegy Miguela v podobě remixu na Regise a Femalea. Tam si musíme říct, že Beats for Love za mě absolutní top. Mrkl jsem taky na Colors of Ostrava minulý týden a o víkendu jsem vystoupil na Unity Rage Festivalu, který slavil 10 let a bylo to teda opravdu až nečekaně boží. Stihl jsem taky vystoupení na Roommate v pražský Roxy, kde jsem si střihl back-to-back set s Nikou 77 a myslím si, že naše spontánní premiéra se povedla na výbornou a po dlouhý době jsem zamířil taky do studia 54, kde to bylo trošku náročný, ale určitě to taky stálo za to a moc užito. Kde se vidíme v tom blížícím se víkendu, respektive v těch blížících se víkendech, tak to si řekneme v nadcházejících to vstupech, teď už pojďme zpátky k muzice. This is One Way Music Radio Show.

0: You are listening to One Way Music Radio Show.
1: Jak už jsem slíbil, pravidelné to okénko a pravidelná to sekce o tom, kde se potkáme, nepotkáme a jak to vlastně celý bude, je tady. My se můžeme vidět už o tomhletom víkendu, respektive v sobotu na Openeru Bolevák, který prošel, řekněme, velice zajímavou a pozitivní změnou, kde vystoupím s kolegou Tomasem Sinem, supportovat budeme například Garyho Becka, našeho velkého oblíbence, a setkáme se tam i s celou řadou zajímavých to dalších interpretů. Těším se moc, pokud jste z Plzně a jejího okolí, tak určitě doražte. Možná i Pražáci si rádi udělají výlet. No a samozřejmě festival Mácháč se nám blíží, a to velkým kvapem. Line-up ve Fulu je odhalen, takže se máte na co těšit, a co nevidět, budou vyskakovat i časový sloty jednotlivých interpretů a můžete se, jak už jsem tady několikrát zmínil, těšit na velice zajímavou specialitu v podobě mojí a kolegy Joe Whitea, se kterým dlouhá léta spolupracuji.
0: This is One Way Music Radio Show.

Z dnešního vydání One Way Music Radio Show je to opět vše. Pokud jste si to užili stejně tak jako já, jsem moc rád. S některými z vás se vidím už tuhletu sobotu na Boleváku a s těmi, se kterými ne, tak budu moc rád, když zase zapnete za týden po 22. hodině v Lidence Rádia a další vydání One Way Music Radio Show. Tak nezlobte, poslouchejte dobrou muziku, přežijte zbytek pracovního týdne a přežijte a užijte hlavně víkend. Čau. You are listening to One Way Music Radio Show.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.